Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v hodině mezi psem a vlkem, prostě časně brzo ráno, vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já. Dneska si poslechneme jak malý party, tak velký orchestry, jak jste mohli slyšet v tanečních klubech, koncertních síních a hlavně taky v malých jazzových klubech. Kdysi dávno ve 40. letech v New Yorku a taktéž s malým odskokem, co se v tu dobu dělo asi u nás doma. Slyšeli jste Louise Armstronga, Jacka Teargardena, byl to vlastně Jack Teargarden, byl jeho přítel, pozounista, zpěvák, ale to mnozí příznivci fanoušci jazzu, který je veliký a budiš velebený, jistě ví, co si dáme dalšího. Bude to klasická malá parta, dá se říci, a to, nebudete tomu věřit, Billy Holiday a Eddie Heywood trio, já tady šustím papíra, jsem se musel napsat, ve skladbě Na sluneční straně ulice.

Snímek byl z roku 1944 a ve stejném roce zůstaneme, milí posluchači. Tentokrát to bude skladbička, která se jmenuje Tebs Miller a hraje to kdo? Count Basie s tím orchestrem, to je pojem, že jo.

Další titul je píseň, skladba, sorry, nemohu začít, znáte to z naší jazzové školičky, probírali jsme to tady si, mám dojem takovej na jaře, a bude to nikdo jiný než Georgie Ault se svým orchestrem, takže jestli nemůže začít, se brzy přesvědčíme a myslím, že jo, no.

Nádhera, co? Nakonec teda přece jenom začali. Další věc je Blues in the Night, tedy Blues v noci, a part 1 a part 2. Je to poměrně rozsáhlá věc, má to 5,29 a v té době na jednu stranu standardní desky byste nenarvali víc než 4 minuty, kdybyste se rozkrájeli. Jedině teda použít to klasický průměr 25, jedině použít teda 30, 30 cm nebo 17 palců, nebo jak to oni to tenkrát měli, čertví. To byla poměrně dost drahá sranda, a takže se to řešilo takhle, že na jednu stranu polovička skladby, na druhou druhá polovička. Jinak hraje to Jimmy Lunsford, což byl jako novátor a taky experimentátor jazzovej, že já tady žvaním dlouho, abyste poslouchali, tak dáme se do toho. Blues in the Night, Jimmy Lunsford.

V jazzu se vyskytuje velice široce téma lásky, že jo? Je to hlavně to před a po, jo, to musíme podstatně rozdělit. Před to je jako, že nemám ženskou, to jsou většinou blues, nemůžu najít ženskou, nebo že je opuštěný taky, to jsou taky blues. A my si dáme docela svěží záležitost, která se jmenuje Vzpomínky na tebe. To je z té části po, jo, to je jako, to už se jenom vzpomíná, tam můžete vytušit ty zážitky a takhle, že jo, ještě co já to tady plácám. Ben Webster to hraje a Ben Webster hrál na tenorový ságo, toho by jsem se měl držet muziky a naši tady cinta teatro, jo, to je hrozný se mnou.

No, vidíte to, kdo tam hrál na to piano, to byl Morris Marlowe, to byl, no, tam ta hra se tam objevil na chviličku, docela dobrý. Karavana, to je jasný jako facka, hraje to Duke Ellington, tak tomu není třeba co dodat. Poslechněte si klasiku.

Koktejl, ano, koktejl dokonce pro dva. To je standard naprosto, že jo, klasický, a hraje to Art Tatum, teda přesněji Art Tatum Trio. Já si vzpomínám, jak tohle to jednou taky udělal Spike Jones se svým orchestrem. V nepravidelné rubrice do jazzu ne, jsme to občas měli, že jo, to halus, jak říkají Brně, ale to sem teď nepatří. Takže dáme si koktejl pro dva a pak se ponoříme za chvíli do poměrně dlouhý kompozice, ale to za chviličku. Art Tatum Trio.

Všimli jste si, že tam byla docela pěkná kytara a taky tam basista hrál chvíle na smyčcem a ten se jmenoval ten basista Sam Stewart. Tak teď si dáme velkorážní akci Kalibre, to má 6 minut 5 vteřin. Air Mile Special, tedy letecky, part 1, part 2, opět jako situace stejná jako u Jimmy Lunsforda, dvě strany 25 šelaku a hraje to Lionel Hampton.

Dobrý, no, ten extatický vibrafon, to byl právě Lionel Hampton. Tak se podíváme u nás, co se dělo v těch 40. letech, protože se pohybujeme, tak jak jsem se díval na ty data těch nahrávek mezi rokem 41 až 47. Z roku 42 je nahrávka malostranské skupiny, ve který byl mimo jiný Tomáš Linka. Tahle ta nahrávka je neveřejná, je to amatérský snímek na želatinový folii, takže prominete kvalitu, protože v roce 42 pochybuji, že by nějaký německý Kulturamt dovolil vydávání jazzu, jo. To, no, potažmo blues ještě, což to je hudba silně neárijská, no ale to tady nebudeme rozebírat, ale poslechnete si vzácný snímek.

Dobrý, z českých muzikantů si připomeneme ještě Kamila Běhounka, jeho rytmickou skupinu na hrábce Topogán. Já to tak, to už je legální deska, já to šacuju tak na 46. Je tam, co už ten bebop je tam trošku znát, no posuďte.

Kamil Běhounek byl harmonikář, akordeonista, na rozdíl od pana Linky, který jste slyšeli předchozí nahrávce malostranské skupiny, to byl hráč na foukací harmoniku a taky otec Tomáš Linky, který ho znáte třeba z český country music. Tak co ještě si zahrajem? Jak se tak dívám na hodiny, tak asi z New Yorku už nic a nedá se svítit, čas neúprosně běží. Tyhle ty český jsem tam přihodil, abyste viděli, že jsme jak doma u nás, jako ve vlastech českých, nezaspali, že? Když máme to výročí republiky, tak tam musí dát taky něco českýho. Jestli dovolíte, pochopitelně, tak bychom v tom Novém Yorku 40. let mohli zase decentně pokračovat příště. A kdo nám zahraje St. Louis Blues? St. Louis Blues nám zahraje Peter Hostaš. To je anglický muzikant a nedávno jsem čet vydal, myslím, nějaký album, teď nevím, jak se to jmenuje, ale to je celkem marginální záležitost, vedlejší, jak říkáme my lingvisti. Časem kritiku, no, ale že sobě kloubí ty, fúzuje ty různý styly jazzu velice hezkým a krásným způsobem a to jeho album bylo docela příznivě hodnocený. Tady hraje, jak jsem se zmínil, St. Louis Blues, hraje to jako Černoch, dokonce jako Jirka Werber, kdyby se dalo říci. A ovšem zpívá to tak trošku po běloskom způsobu. To je taková ta zajímavá spofůze, jo. Fakt je dobrý a je to srdcovka, jo. Je to zahraný s chutí a láskou. Tak, jak říká Janička Koupková, jazz práci, já se taky rozloučím a příštím starom sovi, co hraje jazz, to jsem já, se těším na slyšenou zase při spoustě dobrých jazzových melodií.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Thank you very much.
3: Tak moc děkuju, koloračky a koloráci, já vás zdravím. Začala barevná hodina Honzy Martina.
4: Let's make some music.

Let's pick up the pieces. Taky si dáme ten originál Pick up the pieces od Average White Bandu. Protože jejich člen basák, klávesák, zpěvák a hlavně spoluzakladatel té partičky Average White Band Alan Gorey dneska slaví 80. Dnešek to je, pokud mě posloucháte v premiéře v neděli 19.7.

To byly City High. S peckou What Would You Do. To je už so unique. What I Got Is What You Need. A protože vím, že Radka má tuhle věcičku ráda. A vlastně Matěj taky posílám oběma. Hlavně.

Color Music Radio. No a kdo z vás byl na Color z Ostrava? Color z Ostrava na tom festivalu? Přiznejte se. Vystoupili tam Moby i Skunk & Nancy. Tak a obě partičky za chvíli pustím, a to v remixu od Armanda Van Hedna. Nejprve tu budou ty Skunk & Nancy a potom tedy Moby. Spolu s Debbie Harry.

Je zajímavost, že dneska slaví 79. dva kytaristi. Jedním je Bernie Leadon z kapely The Eagles. A druhým Brian May z Queenů.

0: power and respect. All they see is sex, sex, sex.
1: No jinak v noci ze soboty na neděli jsem byl v pražské Roxy a nejenom na té vedlejší stage Room 8 hrali DJové skvělé, ale i na té hlavní, jako třeba DJka Jacqueline, která tam kromě jiného pustila třeba i jinou verzi remixík tady té věcičky House of House od House of House.

páté poslední věc v tomto díle pořadu Barevná hodina Honzy Martina. Takýte byla za koračky a koráci a pište mi do e-mailové schránky DJ Minidrak@seznam.cz.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia. Vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje v tuhle chvíli 7 minut po 8. Dneska je 20. července. Máme pondělí a Eliáš a Ilia nám dnes slaví jmeniny. No a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují podle předpovědi opravdu různorodý počasí. Převážně jasno nebo polojasno, ojediněle můžeme potkat také polojasno s dešťovými přehánkami či polojasno nebo zataženo. Pojďme se podívat na teploty. Ty ranní v tuhle chvíli by se měly pohybovat mezi 9 až 12 stupni. V odpoledních maximech potom 28 až, bych nekecal, 23 stupňů. K večeru potom začne ochlazování, a to na 15 až 20. A přes noc potom ty nejnižší teploty klesnou k 9 až 13 stupňům. To je předpověď pro dnešní den, co se týče počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká ve Frikoloře? Ajajaj, ve Frikoloře nás čeká, přátelé, stejně jako vždycky muzika. No a to ve dvou hudebních setech. Ten první bude věnovaný rapu a hiphopu, věci oldschoolový, který mají fousy až na zem. No a v druhé části naopak novinky, kterým ještě pořádně nezaschlo ani rodnej či výrobní list, protože budou z posledního týdne, a to v rámci Baselineu a UK garáže. Takový je plán, taková je pondělní ranní rutina. Já ještě doplním, že před 9. a 10. si taky vystřihneme rubriku Frikolora Info. Informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Takhle je to úplný. Jdem na to. Příjemný dobrý ráno.

0: Chapter 17 admitted without fear.
1: Bust you up real good,

7:30 minut po 8 hodině to ukazuje časomíra tady ve studiu a já jsem vám zmiňoval, že nás tenhle víkend čekaly dvě zastávky. Jeden tedy Hradek u Rokycan, jednou Trutnov a já musím opět říct, že a psal jsem to včera na sociální sítě, že jsem překvapený, jak pozitivně mě fanoušci Činasek tedy přijímají a jak celá ta záležitost a organismus kolem toho parádně funguje, tak tím bych chtěl poděkovat, že můžu být součástí. A my jsme odjeli 8 zastávek, dalších 10 nás čeká. No, aby toho nebylo málo, tak já jsem tedy v pátek byl v jednom amfiteátru v Plzně, tedy v Hrádku Rokycan. Druhý den jsem byl v Trutnově v amfiteátru a včera, abych z toho nevypadnul, jsem si zašel do našeho amfiteátru v Houšce, v uvozovkách našeho, protože to mám jako blízko. No a šel jsem na film, že jo, protože je potřeba taky někdy té hlavy ulevit a to konkrétně na Odysseu a musím říct, přátelé, že jsem byl velice mile překvapen a za sebe můžu říct, že mě ten film mega bavil. Co mě teda hodně překvapilo je zvuk, já už jsem ve čtvrtek v noci, když to tady, jestli to nepletu, mělo premiéru, si říkal, ty kráso, tak to teda je masakr. No a když jsem tam včera seděl, tak opravdu zvukově je to úplně vyhypovaný, tam prostě to je nalimitovaný na maximum, takže pokud jste slabší nátury ohledně hlasitýho zvuku, tak si na to dejte pozor. Možná si vemte nějaký tlumítka. Její žena říkala, že neví, jestli vydrží 3 hodiny, protože se nám taky ochladilo. I tato skvěle zvládla, protože to vypadalo, že jí to moc baví, takže jsme si dali fakt 3hodinový film takhle, tedy dá se říct v relativně chladným večeru. Ale jak říkám, my jsme byli spokojení a nám se ten film moc líbil. Pokud se chystáte, určitě si to pravděpodobně taky užijete. Tak to je jen takový shrnutí víkendu ze 3 amfiteátrů a každej tak trošku jinak. Teď ale zpátky k muzice, mě psal kamarád Kony, jestli tam náhodou někde nemám M.O.P. a Busta Rhymese a jejich Anydub. No samozřejmě, že mám. Dlouho jsem to nehrál, hodí se mi to tady do BPM, tak si to tam pošlem. Dobrý ráno.

No a já si tady s klidným svědomím mluvím o kině. My jsme totiž za poslední 14 dní byli v kině dokonce třikrát. A to na Supergirl, pak jsme byli po večerce a včera nás čekala Odyssea. A to z jednoho prostého důvodu. My jsme totiž tady u nás měli sestřičku Janičku a tím pádem jsme si mohli tak nějak vyhodit z kopejtka. No a já bych chtěl tímhletím stylem nebo způsobem poděkovat, protože samozřejmě vždycky návštěva mojí ségry je fanfárová. No a tak jsme si mohli dát třeba Odysseu. No a mě zajímá, jestli jste byli třeba v kině vy na tomhletom filmu, jak na vás zapůsobili. Já vím, že se tam jednu dobu řešili nějaký tedy herecký kontroverze, když to řeknu tak nějak slušně. Tak klidně napište na Instagram, jaký z toho vy máte pocit. Já musím říct, že mě bavila i ta Supergirl a vlastně i tedy po večerce. Možná je to tím, že Láďu znám osobně, tak jsem si to tak nějak jako užívala. Vždycky, když vidím nějakýho kámoše, že se mu daří, potažmo třeba hraje ve filmu, tak mě to potěší. Ale to je i u dalších samozřejmě odvětví. Kdyby byl někdo skvělý prodavač kytek, budu rád, že...

Instagramce má mikrofonem DJ Friky, časomíra ukazuje 56 minut po 8 hodině. Dneska je pondělí 20. července. Svátek slaví Eliášové a Eliové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás tedy informaci, že se nemusíme bát, protože i dnes, přátelé, počasí bude. A meteorologové nám přibují převážně jasno nebo polojasno potkat, ale můžeme také polojasno s dešťovými přáňkama, výjimečně déšť. A také slibují, že ty bouřky můžou stále někde ohrozit trochu Českou republiku náhle a nečekaně, a to celém během tohodle toho týdne. Pojďme se podívat na teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 9 až 12 stupni nad nulou, v odpoledních maximech 18 až 23 stupňů, k večeru se ochladí na 15 až 20 a přes noc potom teploty kolem 9 až 13 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Tak nefunguje nám jingle, a to se teda divím. Tak jo, teď už to je všechno v pořádku. Jako první je tady informace. Držte pospolu, vydržte a někdy držte hubu. Radí duchovním novomanželům při obřadu. Stal se z něj internetová hvězda. Své ráznou radu dává do společného života novomanželům duchovní z tyrolského městečka Linz Marshall Brugger. Držte spolu, vydržte a někdy také držte hubu, zní jeho recept, který slýchávají nevěsty a ženichové v tamním kostele svaté rodiny. Děje se tak už řádku let, ale nyní se Jahen Brugger stal hvězdou sociálních sítí. Nekonvenční návod, který v německém originále zní, to ani nebudu číst, páčnou německy, tak víme, že tady jsou někdy problémy s výslovností, si totiž nedávno vyslechl pár, který svůj obřad i s hláškou oddávajícího zveřejnil na Instagramu. Video vyvolalo lavinu nadšení, má už přes 1,6 milionu zhlédnutí a téměř 34 tisíc lajků. Přiznávám, že je to poněkud hrubší a výmluvnější vyjádření, ale někdy je nutné vnést do vztahu uklidnění. Reagoval Brugger podle serveru na svůj úspěch. No a podle deníku Bill Brugger ví, o čem mluví. Ačkoliv slouží v katolické církvi, je už 20 let ženatý a má 4 děti. Umožňuje mu to status takzvaného stálého jáhna. Podmínkou je, aby manželství uzavřel ještě před jáhenským svěcením. Jáhni mohou křít, oddávat, pohřbívat, kázat, ale nesmí sloužit při ani zpovídat. No a my pokračujeme dál. Další informace. Na meduzi nečůrejte a před žralkem nehrajte mrtvého. 10 letních mýtů, které kazí dovolenou. Dovolená u moře je sen, na který se těšíme a připravujeme celý rok, někdy i déle. No a moře je ale také přírodní živel s vlastními pravidly, který se rozhodně nebude přizpůsobovat našim představám o zábavě. Ve vlnách tak můžete narazit na obyvatele, kteří mají na toto území přednostní právo a jsou rozhodnutí svou říši bránit. Mezi cestovateli koluje celá řada pověr a rad o tom, jak se vypořádat s nepříjemnými situacemi a u moře od žáhnutí medúzy až po útok žraloka. No a jak se skutečně účinně bránit a případně poranění tedy ošetřit? Nejčastější mýty o medúzách a žralocích. Moč jako lék na žáhnutí, seškrábání chapadel kreditkou, ocet jako univerzální šelék. Vyplavená meduza je bezpečná. Žraloci chtějí zabíjet lidi. Kde jsou delfíni, nejsou žraloci. Žraloci si pletou surfaře z delfíny. Žraloky přitahuje žlutá barva a zlato. Před žralokem hrajte mrtvého. Při menstruaci se nesmíte koupat. To jsou tedy, jak se říká, takzvané mýty, na který tedy nemusíte brát úplně zřetel. Pojďme si jedno vybrat. Kde nejsou delfíni, nejsou žraloci. Na rozdíl od žraloků mají delfíni auru rozesmátých kamarádských morských mazlíčků. Ve skutečnosti jsou to stejní masožraví predátoři, kteří se živí rybami stejně jako žraloci, ale jejich úsměv jeden aut anatomickými, nikoli dobrou náladou. Delfíni se mohou vyskytovat v blízkosti stejných hejn ryb jako žraloci a navíc se některé druhy žraloků živí přímo delfíny, takže jejich vzájemná přítomnost se rozhodně nevylučuje.
No a poslední informace. Většina žen ovládá několik způsobů, jak vyvolat hádku. Patříte mezi ně? K hádce v partnerském vztahu dochází většinou tehdy, když žena není šťastná. Jenže to její situaci zpravidla nijak nevylepší, ba naopak. Přitom, kdyby ženy věděly, co dělají špatně, když hádky vyvolávají, a muži zase, jak reagovat, žilo by se jim lépe. Existují totiž i páry, které se nehádají nikdy a jsou tedy důkazem, že nejde o vztahové sci-fi. No a stručně, ženy vyvolávají hádku převážně, když nejsou šťastné a jsou pod nějakým tlakem, ale neumí to správně komunikovat. Muži zase svými reakcemi, jim se snaží ženu či celou situaci uklidnit, naopak téměř vždy zapříčiní eskalaci konfliktu. Ženy ovládají několik způsobů, jak spolehlivě vyvolat hádku. Když je uvědomí a přestanou s nimi, významně to může vylepšit kvalitu vztahu. No a jak ženy vyvolávají zbytečné hádky? Zvyšují hlas a jsou sarkastické. Také používají obvinující řečnické otázky, anebo stěžují si a přitom zobecňují. Také vytahují staré problémy. No a nebo srovnávají svého muže s jiným. A za šesté očekávají, že muži je budou dělat šťastnými. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bychom se neobešli, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 9:03 a já už tady pravou rukou šátrám v novinkách v rámci druhého setu. Těším se na to opět, tedy úplně z druhého ranku hudebního žánru. Podíváme se na Baseline UK Garage, takovou tu pomalejší záležitost, ale v pondělí podle mě ideální, a samozřejmě jako vždycky na aktuální novinky z posledního týdne už po reklamním bloku. Ten přichází na řadu právě teď. Dobrý ráno ještě jednou vám všem.

0: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
2: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot, po celý rok.
3: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, máme tady už za sebou tři novinky. První byla Time Every a Lira, druhá věc Lindro D a Only Way to Out a teď nás čeká DeMarcus Lewis a Love in the Grey. Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, jsou tady novinky ze světa taneční muziky, konkrétně z Baselineu a UK garáže.

Další producent, který tady není, neznámý, Not Usual a Give It To Me. Posloucháš Color Music Radio, pořad Freeklore, za gram se má mikrofonem DJ Free.

Jediný ranní vysílání, kde můžete slyšet živý DJský mixy a taky aktuální novinky ze světa taneční muziky Baseline UK Garage a tohle Babes Presents Sounds for the City Oculist Remix. Dobrý ráno.

Trocha ranního škrábání ještě nikoho nezabila. Pořad Freaklora za gramcema DJ Freaky. Tohle je Babe Present. Sound for the City, Oculist Remix. Not this time. To bude další novinka. Kubos. Už za chvíli tady na Koloru.

1:40 minut, no a já vám chtěl ještě říct jednu věc, přátelé, dneska to vypadá, že půjdu na rozhovor do jiného rádia, než je Color Music Radio. To nebývá úplně obvyklý, když může Elko chodit na Jíčko, může Evko chodit, kde bych se mu zlíbilo. Ne, že ne, ale těším se, protože mě na tedy rozhovor pozval můj kolega a kámoš. Tak já to nebudu ještě plně ventilovat, ale samozřejmě pokud sledujete můj Instagram, tak já to pečlivě zaznamenám a zítra si o tom třeba řekneme víc. Ale mělo by to být dnes večer a já to zmíním. Mělo by to být s Poetou, tak já doufám, že všechno dopadne, páč jsme si to včera v noci nepotvrdili, ale dneska by to mělo proběhnout. Já se těším, protože Poeta, krom toho, že je DJ a moderátor, tak za mě a já tedy na něm nejvíc tedy oceňuju tu novinařinu a byl jsem i velký fanoušek jeho článků, co se týče psaní, to je taková věc, kterou já neumím.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. No a bez parťáků by to nešlo, samozřejmě. A já tady mám pro vás informace od Madfinger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. A dneska je tady, nedávno se před tránku hry Grains on Warfare na Discondu ozval hráč až z daleké Brazílie, aby upozornil, že i v této jihoamerické zemi existuje silná fanouškovská základna. Navíc se mu podařilo jako prvnímu ve své komunitě čítající víc než 300 bojovníků dosáhnout úrovně 50. Jeho vzkaz a rada všem, kteří míří za stejným cílem, jsou mít odhodlání, dostatek času, ale také hlubokou znalost hry, reflexy, strategii a silné soutěživé myšlení. A také příliš nespoléhat na těžké vybavení, jako jsou helmy nebo balistické vesty. Naopak správnou cestu vidí ve zvyšování dovedností a v dobrém týmové spolupráci. Heslo a brazilské komunity hry Grains on Warfare je Together we grow, together we win. Po poslední aktualizaci Spearhead se objevuje hodně nových skupin a komunit hráčů ze zemí, u kterých se to zatím moc nečekalo. Jak je hra stále větší a stabilnější, probouzí se zájem i v zemích s menší tradicí hraní počítačových her. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v Madfinger Games týmu, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět. Využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry.

0: to říkám, čas je neúprosný a jelikož časomíra tady ve studiu ukazuje 54 minut po 9. hodině, je potřeba se pomalu a jistě začít loučit, a to informacema, které jsou důležitý pro dnešní den. Je pondělí 20. července, svátek slaví Eliáš a Ilia, a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující a uklidňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno, potkat ale můžeme také polojasno s dešťovými přehánkama či zataženo. A já mám pro vás ještě informace o teplotách, ty je ranní 9 až 12 stupňů, v odpoledních maximech 18 až 23, k večeru 15 až 20 a přes noc potom 10 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. No a jako první je tady: držte pospolu, vydržte a někdy držte hubu. Radí duchovní novoanželům při obřadu, stal se hvězdou internetu. Své ráznou radu dává do společného života novomanželům duchovní z tyrolského městečka Leins Michel Bruger. Držte pospolu, vydržte a někdy také držte hubu, zní jeho recept, který slýchávají nevěsty a ženichové v tamním kostele svaté rodiny. Děje se tak už řádku let, ale nyní se Jáhen Bruger stal hvězdou sociálních sítí. Nekonvenční návod, který v němčině nebudu číst, páč neumím německy a znělo by to ještě debilněji, než když se snažím některé věci komentovat anglicky. Totiž nedávno tedy vyslechl pár, který svůj obřad i s hláškou oddávajícího zveřejnil na Instagramu. Video vyvolalo lavinu nadšení a má přes 1 600 000 zhlédnutí a téměř 34 000 lajků. No a zřejmě to mnohým mluví z duše, když někteří říkají, že výraz držet hubu bychom neměli v kostele používat, dodal. Podle deníku Bild, Bruger ví, o čem mluví, ačkoliv slouží v katolické církvi. Je už 20 let ženatý a má 4 děti. Umožňuje mu to status takzvaného stálého jáhna. Podmínkou je, aby manželství uzavřel ještě před jáhenským svěcením. Jáhni mohou křtít, oddávat, pohřbívat a kázat, ale nesmí sloužit mši ani zpovídat. No a my jdeme dál. Další informaci, kterou pro vás mám, ta se týká moří. Na medúzy nečůrejte a před žralokem nehrajte mrtvého. 10 mýtů, které kazí dovolenou. Ano, přátelé, nejčastější mýty tak o medúzách a žralocích. Moč jako lék na žáhnutí medúzy. Zdravotnické instituce však před touto metodou přírodní léčby vysloveně varují. Oholte nohy kreditkou, ránu nesmíte drbat ručníkem ani holýma rukama, aby se popálení nerozšířilo. Teď tedy mluvíme o popálení od medúz. Ocet je univerzální řešení na moly i na medúzy. I to je mýt. Mrtvá medúza je bezpečná medúza, taktéž mýt. No a kde jsou delfíni, nejsou žraloci. Blbost, některý žraloci totiž pojídají delfíny. Delfíny, to se nevylučuje. Žraloci si pletou surfaře z delfíny, anebo že žraloky přitahuje žlutá barva a zlato. Také před žralokem hrajte mrtvého. Tento trik obvykle nefunguje na domácí mazlíčky ani na děti. Není tedy důvod, aby zabral u žraloka. A za 10. při menstruaci nesmíte do vody. No a poslední informace dnešního rána, tak ta se týká, že většina žen ovládá několik způsobů, jak vyvolat hádku. Patříte mezi ně? K hádce v partnerském vztahu dochází většinou tehdy, když žena není šťastná, jenže to její situaci zpravidla nijak nevylepší, ba naopak. Přitom, kdyby ženy věděly, co dělají špatně, když hádky vyvolávají, a muži zase, jak reagovat, žilo by se jim lépe. Existuje totiž i tedy několik párů, existují i páry, které se nehádají nikdy a jsou tedy důkazem, že nejde o vztahové sci-fi. Ženy vyvolávají hádky převážně, když nejsou šťastné a jsou pod nějakým tlakem, ale neumí to správně komunikovat. Muži zase svými reakcemi, jimiž se snaží ženu či celou situaci uklidnit, naopak téměř vždy zapříčiní eskalaci konfliktu. Ženy ovládají několik způsobů, jak spolehlivě vyvolat hádku, když si tedy uvědomí a přestanou s nimi, Významně to může vylepšit kvalitu vztahu. No a jak ženy vyvolávají zbytečné hádky? Za prvé, zvyšují hlas a jsou sarkastické. Za druhé, používají obvinující řečnické otázky. Za třetí, stěžují si a přitom zobecňují. Za čtvrté, vytahují staré problémy. Za páté, srovnávají svého muže s jinými. Za šesté, očekávají, že muži je budou dělat šťastnými. Mnoho žen vstupuje do vztahu s tím, že muž je ten, kdo má ženu udělat šťastnou. Ale to je velký omyl. Aby mohla být žena šťastná ve vztahu, už do něj šťastná musí vstoupit. Podle kde to není mužova práce, ať už se píše ve svatebním slibu cokoliv, úkolem muže není dělat ženu šťastnou, ale dělat ji šťastnější. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 10 hodin a my jedeme jak namazanej, správně namazanej stroj, protože já už teď vytáčím Martina Svátka a on nám řekne, jak to má s meduzama. Dobré ráno.
1: Dobrý ráno.
0: Čuráš si na nohu, když tě popálí meduza?
1: Ale já jsem se s meduzou nesetkal.
0: Já jsem si to tak trošku myslel. A děláš mrtvýho, když potkáš žraloka?
1: No, rozhodně, to je nejlepší. Ne, já ho vlastně počural, když jsem ho potkal.
0: To žralka.
1: No.
0: OK, hele, proti gustu žádný disputát. Já zase dělám mrtvýho, když potkám meduzu.
1: Já nevím, no, já jsem byl u moře jednou a tam meduzy nebyly.
0: Buď rád, to může být pěkně nepříjemná dovolená, kamaráde.
1: A ono to vypadá jako houba, ne, trochu?
0: No, vypadá to jako průhledná houba, je to trošku jako slizová záležitost. Někdy, až pojedeme spolu k moři, jak jsme si slíbili, tak já nějakou meduzu najdu, ale ne tu pálivu a dám ti do ruky.
1: Asi to nebude úplně příjemný novomak, teda bych řekl.
0: Jako je pár věcí, které konzistencí to můžou připomínat, ale nebudu je tady vyjmenovávat, páč většina těch věcí není úplně ideální do rádia.
1: Aha, dobře, no, tak jo.
0: Pojď mi spíš říct, co je ideální do rádia, a řekni mi, prosím tě, co bude první písnička Holiday Edition?
1: Tak, dneska Gádžo, nebude to jenom pro Gádže, ale so many times je taková letní, taková klubová věc, už starší, já už jsem jí dlouho nehrál.
0: Jo, já to znám.
1: Jo.
0: OK, tak tohle je pozvánka na Holiday Edition a vy víte, co nemáte dělat s meduzama ani se žralokama, jak je to s hádkama, prostě klasická, nesmyslná, tedy rubrika Frikolora Info se za náma, celkově hudební část taktéž, takže já se s váma v tuhle chvíli loučím, už teď se ale těším opět zítra po 8 hodině tady s pořadem na koloru, pořadem Frikolora, jak jinak, naslyšenou, díky, mějte se a

0: v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajdašrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Rádio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Rádiu. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Sax Appeal. To nejlepší ze sax.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

0: Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.

taková svěží letní záležitost na úvod holiday. Omlouvám se za ten spizděný začátek. Jsem mi nespustil jingle vůbec, ani nevím proč. No každopádně, holiday edition, další týden. A moc vás zdravím, Martin Svátek, čus, tohle je Gádžo. Já doufám, že neposlouchají jenom Gádžové.

Soul Searcher, já už jsem to hrál, myslím, že v minulém týdnu jsem to tady nějak objevil a já už jsem na to myslel, na tuhle věc, říkám sakra, nevím, kdo to zpívá, najednou jsem tady v playlistu svým na to narazil, Can't Get Enough. Taková pěkná klubová věc, už je samozřejmě staršího data. No a to tedy na úvod, Holiday, moc vás zdravím. Čus.

že docela tak na 90% další cover, ale nevadí. Tak jasně, Shine, tato ukázka. Ale já jsem si vzpomněl ještě na jeden, na jedno, myslím, že německý DJ. Jmenoval se, možná funguje do dneška, kdo ví, Tom Novy. On měl jednu takovou věc se zpěvačkou, která si říkala Lima. Ale docela to šlapalo tenkrát, celý album Welcome to the Race, myslím, že se to jmenovalo. Jinak Now or Never,

tak tohle je zpěvačka Kim Petras. Ona měla samozřejmě ten později ten velký hit Unholy nebo Holy společně s tím se Samem Smithem. Takže Unholy se to jmenovalo. Mě to nikdy nějak zvlášť nebavilo. Ale tahle ta stará, tady ty staré dvě věci asi od Kim Petras mě bavily. Ale jsou teda ze starší doby, tohle je ta taneční záležitost.

Until Forever, také tohle je Tori Kelly. No, Tori vydal novou desku, zatím na mě nějak neudělala dojem, ale třeba se k ní ještě nějak dostanu. Teď už Robin Studdard, ten cover původně.

No tak je tohle R&B zpěvák Dave Hollister. Ano, kdysi zpíval i v Black Street. Pak se vydal na solovou dráhu, taky se vydal na solovou gospelovou dráhu. Pak nahrál nějaký desky, jednu dokonce ani nemám, tam mi přišla hodně jako už špatná, teda. Bylo mi to líto, ale co se dá dělat, no ale teď vydal novou věc. Tohle je stará věc z jeho druhé desky. Keep loving you.

Don't Break Your Heart, tak tohle to jsou Flow. Věc, kterou teď tady docela hraju, poslední současná tady věc od tady těch holek. Myslím, že v tomhle měsíci by měli vydat disku, nebo v tom příštím, rozhodně to bude brzo už. Tak uvidíme, co tam bude, no a jestli bude stát za to vám jí představit. Každopádně teď už Craig David Twista. What's your flavor? What's your flavor? Remix.

0: Skoro 11 hodin. Color Music Radio.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouch.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show.
4: The Ride by Chuck Diesel.
3: Posloke radio. Kazdi utari a strtek, strtek, četvrtek, četvrtek. Every Tuesday and Thursday. Od spiži do šesti na Color Music Radio.
5: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
6: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu dublingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

teď jsem si vzpomněl na jednu věc z období Rádia Golem. Když nevím, jestli to na ten remix se tam rozhrál, to nevím. Každopádně skvělá věc. Masters at Work udělali remix tady k tomu docela slavnému tracku. Everyday. No tak skoro tady everyday, almost everyday.

No tak tohle jsou public announcement. Tady v té grupě začínalo třeba i R. Kelly, nahráli desku Born into the 90s. 90s, nevím, jestli se mi nějak blbě vyslovuje. No každopádně tohle je, myslím, že rok 97, 98, 98 spíš tedy. Já jsem si tuhle desku koupil do sbírky, abych měl, protože jsem na tuhle věc jsem docela poslouchal. Ale byste nevěřili, o některých změnili toho zpěváka, teďka je tam tenhle ten, že jo, nebo byl tam. To album zní jako neuvěřitelně falešně, já jsem si říkal, sakra, jak to vůbec mohli vydat. No jako jsem rád, že ho mám, ale nic extra to teda není. No já vždycky říkám, nebo možná někdo může říct, že kritizuju, ale já můžu. Halite, já jsem zpíval, myslím, že jsem někdy měl hodně dobrý výkony, který mě bavili. I samotnýho jsem si říkal, sakra, povedlo se mi, kdo jiný to může říct. No ale pak taky jsem měl velký průsedy, kdy jsem zaspíval úplně hrozivě, strašně. A hrozně jsem se styděl. Takže znám obě dvě ty strany a myslím, že to můžu tak nějak říct, když to slyším. No a tohleta deska se teda moc nepovedla, to už jsem říkal. Tak teď jedna od The Braxtons. Tím bych uzavřel tenhle blok. Původně tedy Diana Ross a jinak The Braxtons. Dle ségry Tony Braxton nahráli desku So Many Ways, ta se naopak hodně povedla. I když asi neměla takový úspěch, jak asi možná holky čekaly nebo tak. Každopádně mě to album bavilo, z něj je tady single, původně tady od Diany Ross, jak už jsem říkal. Na ten klubový remix hitu The Boss. To jsou The Braxtons.

Společně s ním taky Summer Walker. No díky tomu rytmu jsem si vzpomněl na starou věc. Sakra, nevím, kolik to mohlo být, 2009, nebo já se za chvilku ještě podívám. Tohle nahrála zpěvačka s jedním takovým velkým hitem, nebo větším. Tohle to je zpěvačka, která se jmenuje Tiffany Evans. No, taky Sierra. Promise Ring. No, tak třeba taky taková pozvánka na zejtřejší

taky zpěvačka Sierra, Promise Ring. Teď už je zase relativně současná muzika, přece jenom myslím, že z minulého roku, ne? Ta poslední deska od Mariah. Tohle je ukázka z jejího posledního alba, tedy

Jo, tato ukázka. To je z jeho nový desky, už jsem vám taky hrál. Jinak deska Highway 79. Ale ono je to, hodně se opírá o country muziku a já vám jednu country novou věc zahraju. Tohle je Tucker Wetmore. Tohle je taneční country věc, která se jmenuje Who Told You That?

tak já si nemusím představovat, napadla mě tato věc I Just Might. Pořád hrající se a hodně streamovaná tady podle toho, co jsem sledoval. Bruno Mars, jeho poslední deska. No a na závěr nás taky Corday a ten třetí, jak on se jmenuje, Freddie Gibbs. Life is a

postupujou dál, tenhle ten, nebo posouvají tenhle remix nahoru. Corday a taky Freddy Gibbs, to je samozřejmě Nas. Life is like a dice game. To už je závěr. To už je závěr dnešního vysílání, tedy pokud jde o Holiday Edition. Mějte se krásně, my se uslyšíme zítra, Holiday Back in the Days. Moc se těším, ať je fajn. Čus, zase příště.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajdašrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Our Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Music Radio.
7: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
8: Color Music Radio.
9: Romeo Show vám přináší Čaje tékane.
10: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
11: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
10: Nalaď si Fonotouch.
11: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury.
10: Fonotouch?
12: Fonotouch.
11: No tak to roztouch.
10: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
13: Color Music Radio.
14: Bylo 12 hodin.
15: Color Music Radio.
16: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
17: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
18: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
16: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
18: Přijedete zcela určitě do Zlína.
16: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
19: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
16: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

Music Radio. Já vám přeji Lukáš Kolíbal na úvod dnes s Anderson .Paak a Smokey Robinson. Teď už Betty Wright a srdečně zvuk poslechu následující hodiny, která se zove...

Tenhle nádherný song od Betty Wright byl odou na paní, která uklízečka. Takže přejeme, ať už děláte jakoukoliv práci, ať vám to jde dneska dobře od ruky, případně pokud posloucháte o víkendu, tak ať máte příjemný odpočinek a ať hlavně děláte to, co vás baví. Ať prosperujete ve všech ohledech. Teď pro všechny Soul Sisters posílám jednoho Bilala. Dneska budeme soutěžit s nakladatelstvím Dharma Gaya. Každopádně přeju volume doprava, ať vám to hezky fouká, hraje. Tohle to je Bilala.

Tak, pro Segry, to byl Bilal a pro Brachy song TNG Stone, posloucháte Polední jmény na Color Music Radio. A tohle už jsou Arrested Development a pozvánka na 17. září do Lucerna Music Baru. Jejich koncerty, totální sprcha pozitivní energie, myslím, že by udělali dobře všem. A kdo mají rádi tuto muziku a i těm, kdo je nemají, tak by mohli třeba si udělat dobře. 17. září, jeden z důvodů, proč se těšit na podzim. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. Asked to pull my rope for the first time. Tohle to je z jejich hodně ranýho, možná že i prvního alba, 3 years, 5 months and 2 days in the life of Arrested Development.

0: know the importance of a sky page.
1: Tak, to byly mý oblíbený Tribe Called Quest a teď už Incognito. Poděkování taky Rovito Ice Cream a Robio zmrzli nám ze Šumavy. Nejenom už jako nanuky, ale i jako kornoutový, čokoládový, rašidový, jahodový, jedna lepší než druhá. ra2tvito.cz A o Tinkto Incognito vám dám hned dva krátké kousky z desky Tomorrow's New Dream. Tenhle song se jmenuje Shine, s připomínkou, ať záříme, svítíme, co nejvíc to jde. Pozitivní energii. Hostuje James Berkeley.

Tak, to byly dvakrát Incognito a teď už Just Stone featuring Nasir Jones. Posloucháte Poledne Meny a za chvilku už slíbená soutěž s nakladatelstvím Termagaya.

Po Joss Stone jsme si dali Brazilce jménem Jairzinho Oliveira a song jménem Papo de Psicologu. A tohle už je projekt Asian Syndicate, a u kterého vám povím o té soutěži. Dnes budeme s nakladatelstvím Dermagaia soutěžit o knihu Masnavý básně vnitřního smyslu, který aktuálně vychází v dotisku, a jejich autorem je slavný Rumi.

Tak, nakonec jsem nechal hrát celou tu skladbu od začátku do konce a ta soutěžní otázka teda zní, autor Masnavý básní vnitřního smyslu je Rumi, ale jak se Rumi jmenoval celým jménem? Soutěžíme o knihu, která právě vychází v dotisku nakladatelství Dharmagaya, která je sbírkou Rumiho veršů a textů, který můžou působit jenom jako básničky, ale ve skutečnosti každá věta, to velká hloubka, která naprosto nadčasově rezonuje i dnes a právě proto se to jmenuje básně vnitřního smyslu, je to jeho zcela zásadní dílo, výbor z Masnavie Manavy Gazelu a 4 verší. Knihu přeložil předmluvu a doslov a vysvětlivky napsal Jiří Bečka, verše přebásnil Josef Hiršal a nové vydání vychází u nakladatelství Dharmagaya. Jeden z vás ji vyhraje, nestačí napsat, jak se jmenuje Rumiho celé jméno. Now, coming from

Tak, to byly Trans Global Underground a my už jsme v závěru dnešního poledního menu. V tenhle ten moment ještě není jasný, kdože vyhraje finále fotbalový, nicméně, co už je jasný, že ve finále je Argentina se Španělskem. A to dopadne jakoliv, je to jenom hra. A důležitý je fair play a jakým způsobem k tomu vítězství docházíme. Tak přeju všem zúčastněným hodně zdaru. A na závěr posílám trochu lásky od United Flavor. Zdravím si sista Carmen a vás všechny, kdo posloucháte Color Music Radio. Poděkování Rojto Ice Cream, MacParts.cz a nakladatelství Darmagaya, to byl Lukáš Kolíbal a polední meny. Mějte se skvěle.

0: si na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Our Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: Pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.
6: Now this is the point, right? This is the point where we need to show you the difference between my funk and your funk. I mean, there's a difference, right? I mean, this ain't about hating, it's about creating. Now Candy baby, can I talk to these people? I need to show them what it is about.

0: Color music.
1: The best music.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Každý útory a čtvrtek, Every Tuesday and Thursday. Od 4 do 6 na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
4: Cajda šrot, my jsme na šrot. Cajda šrot.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotač.
8: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
7: Fonotač.
8: No tak to roztoč.
7: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
10: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
5: 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
11: Milí posluchači, já vás vítám opět z Brna, tady Bob, vítám opět našeho významného hosta. Ten se jmenuje David Kučera, je to majitel kanceláře Partners a dobrý den, Davide.
12: Dobrý den.
11: Dnes si budeme povídat o tématu, které naše posluchače zajímá, asi bych řekl, úplně nejvíc, a to jsou investice. Co si pod takovým slovem můžeme představit v současné době?
12: Tak nejenom v současné době, ale vlastně i pořád investice je něco, kde já dávám prostředky, nabízím vlastně prostředky tomu trhu a ten je nějakým způsobem využívá a zhodnocuje. To znamená, dávám prostředky třeba firmám, protože mám přebytek a oni s nimi pracují a za to mi dají nějaký úrok. Samozřejmě toto je zjednodušené a na tom trhu to potom funguje tak, že se vytváří vlastně nabídka a poptávka a vy se vlastně za nějakou nabídkovou cenu prostě kupujete a pak prodáváte v okamžiku, kdy už nechcete tu investici třeba držet. Takže z toho pohledu vlastně investice podporují trh jako takový, aby se rozvíjel. Je to v podstatě do jisté míry úvěrování trhu, ať už je to tedy fyzickými osobami a dalšími, kdy může trh a firmy s těmi penězi pracovat a nemusí si je nutně třeba půjčovat od bank.
11: Výborně. A můžete nám říct, jestli jsou nějaké specifické nástroje na to, jak s těmi penězi pracovat, jestli to je prostřednictvím jenom fondů, nebo to děláte třeba vy z kanceláře, aby to naši posluchači věděli?
12: Tak těch nástrojů je celá řada. Když bych měl začít tím složitějším a to, co vlastně moc nedoporučuju lajkům, tak to je stock picking, vlastně kdy vybíráte konkrétní akci a řeknete si, máte nějakou predikci a říkáte si, asi poroste nebo zrovna bude klesat, takže můžete spekulovat samozřejmě i na ten pokles. A myslím si, že to je opravdu pro specialisty a není to pro běžné investování. Ukazuje se i v klientských portfoliích, když ke mně někdo potom přijde, že pokud někdo si vybíral konkrétní akcie, většinou ty výsledky nemá příliš dobré, pokud to nejsou takové ty klasické, prostě koupím si třeba ČES a podobně. je vidět, že prostě ti lidé to neumí odhadnout, neumí vlastně jakoby si vypočítat vnitřní hodnotu té akcie, to znamená, za kolik bych ji měl nakoupit, kdybych ji měl přibližně prodávat, a berou to tak nějak jako, že soused nakoupil nebo kamarád poradil, ale není v tom v podstatě ta odbornost, a většinou v tom nejsou ani potom ty výsledky, protože někdo si řekne, jasně, nejsem v mínusu, ale to, že potom mu ta akcie vydělává dlouhodobě, řekněme 5-7%, může být celkem i málo. Když si vezmu, že pokud bych si opravdu úplně jednoduše nakoupil nějaký akciový index jako S&P 500, tak vím, že od roku nějakého 57 až do roku 23 jsem v průměru vydělával 10,5% ročně. Jo. Takže a nedělal jsem nic, je to, řekl bych, skoro stupidní investování, ale někdy je to lepší, protože tam je takzvaná široká diverzifikace, to znamená, mám tam 500 významných amerických firm, to znamená, v případě, kdy se některé něco bude dít, tak to úplně tak jakoby nepocítím v tom portfoliu, jako když se bude dít něco jedné mé akci, kterou jsem si vybral špatně, jo, nebo 5 akcí. Stejně tak můžete investovat do širokých indexů celosvětových, MSCI World, takže tam máte tisíce firem. V tu chvíli vlastně už je to ještě zajímavější a to riziko se rozkládá. Takže viděl bych to spíš tímhle s tím směrem přes fondy, ať už jsou to fondy aktivně řízené, které mají svoje výhody, ale i nevýhody, tak stejně tak i přes fondy takzvané ETF, které jsou nízkonákladové.
11: Mají tyhle ty fondy nebo vůbec investice nějaká úskalí, co se týká rizik? Protože v současné době se pořád hovoří, že ten svět hýbá trhem, ať už jsou to války, ať už jsou to rozhodnutí některých prezidentů a podobně. Na co si dávat pozor?
12: To je hezké. Ono právě, že ty krize jsou vlastně příležitostí převlečenou. Jenomže většina lidí zpanikaří, protože drtivá většina laických investorů prostě investuje, když trhy rostou. Mají radost, jak jim to vlastně vydělává, už to nakupuje každý, nakupuje to i naše uklízečka, prostě třeba Bitcoin, tak v tu chvíli já si to koupím taky, protože už bych byl out, kdybych to neměl. Ale problém je v tom, že ti lidé se vlastně neumí chovat v těch krizích. To znamená, zažili jsme ať už rok 2001 nebo 2008 velká krize, která vznikla na podkladě úvěrů, ať už to byl rok 2020, že covidová krize, 2022, válka na Ukrajině. Vždycky s těmi trhy to nějakým způsobem zahýbalo. Nebo respektive ty propady byly dost vysoké, 2008, 40, 45%. To musí ustát už potom silná povaha. A nebo někdo, kdo má prostě strategii, máte plán, víte, že máte koupené dobré portfolio, že tam je řada dobrých firm. Není důvod k tomu, aby ty firmy zkrachovaly. Jde spíš o to, že já musím vydržet to, že teďka jejich cena je prostě nízko, no protože trhu se nedaří a většina laických investorů nebo i těch, kteří spekulují, tak prostě ty akcie nějakým způsobem prodali, zbavili se jich, někdo realizoval ztrátu a v podstatě ta cena klesla dolů. Vy jako zkušený investor potom si můžete říct, to je ale přece příležitost, jestliže kupuji něco o 40% levněji, tak je to příležitost si to koupit. A to je přesně ono, jenomže na tom málo kdo má nervy, a to my řešíme s našimi klienty, aby ve špatný okamžik neprodávali a zároveň ve správný okamžik případně koupili, kdy jim dáme vědět, pojďme využít třeba toho, když v minulém roce Trump přišel vlastně se cly, tak se dalo očekávat, že ten trh na to bude reagovat prostě negativně, že tam ty propady budou, protože nikdo nevěděl, co to vlastně přinese. Takže jsme měli s klienty přichystané peníze na to, když ty propady začnou, že začneme investovat, a v podstatě byla to otázka několika dní, kdy jsme pak vydělali, řekl bych, skoro 10% nebo kolem nějakých třeba 20% na tom, že ty trhy potom rostly zpátky. Takže tady ale se dopouštím jedné takové

0: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: A my jsme opět zpět s Davidem a s partner samozřejmě a chtěl bych se zeptat teď takovou otázku pro naše posluchače. Představte si klienta, který přijde do Partners a řekne, že by si chtěl spořit na investici, protože to je asi jediná věc, která ho zajímá, třeba 1000 korun, a pak druhý den přijde jiný klient, třeba soused, který řekne, že potřebuje investovat jednorázově 1000000. Jakým způsobem se vlastně Partners k těmto klientům chová?
2: Tak jednak je potřeba říct, že se ke

0: všem klientům chováme stejně ve smyslu toho, jak je pro nás důležitý. A protože to, že teďka může investovat jenom 1000 korun, a říkám jenom, protože to je opravdu jako ten počáteční výkop, tak to neznamená, že jednou nepřijde třeba s tím milionem, nebo ty částky nebudou větší právě díky růstu příjmů a kvalifikace a podobně. Co se týče vlastně jakoby té tisícovky, v každém případě vlastně vždycky řešíme, na jak dlouho ty peníze si chci odložit. Protože když někdo řekne, víte, já bych si chtěl udělat nějakou úsporu na něco, třeba na bydlení, budu si odkládat klidně i 10 tisíc měsíčně, ale chci to za 3 roky vybrat, tak ta strategie bude absolutně jiná. Oproti tomu, když mi řekne, chci to mít na předčasné splacení hypotéky třeba za 15 let, nebo to chci mít na penzi. Vychází to z toho, že v případě, když máme ty krátké horizonty, tak není možné prostě významně jako investovat do akcí. To bývá velmi častá chyba prostě laických investorů. Je to vlastně ta chamtivost, že si řekl, tyjo, teďka to vydělává prostě 14-12% ročně, jdu do toho, všechno to tam narvou, budu mít krásnou akontaci na bydlení a nebude, protože pak přijde prostě nějaký zásah, nechci říkat z hůry, protože to si tady ovlivňujeme opravdu my sami lidi, nicméně zásah, který je nečekaný, ať už je to hormuzský průliv, který jsme nečekali, že prostě tahle akce přijde, tak v tu chvíli vám to může snížit tu hodnotu třeba o 20% a můžete být ve ztrátě, to znamená, jde o časový horizont. A akcie opravdu doporučuji aspoň držet těch 7 let. V případě, kdy to bude kratší horizont, už tam budou dluhopisy, budou tam třeba nemovitostní fondy, to portfolio prostě musí být konzervativnější, nehledě na tu částku. Samozřejmě s 1000 korunou můžu se chovat k 1000 koruně trošku agresivněji než třeba k 1 milionu korun. Ale i pro ten 1 milion korun platí to, na jak dlouho a jaké mám cíle. Takže partners vždycky řešíme s klientem, ne jak vy to cítíte, ale ptáme se na ty cíle a tam my dáváme to doporučení, jak to má být nastaveno. Protože řada klientů, když přijde prostě na banku, tak odchází z pravidla s konzervativním portfoliem, které neodpovídá jejich cílům. Vy můžete mít konzervativní čas na kratší horizonty, ale potom se opravdu připravujete o ty výnosy z dlouhodobého hlediska a je to vlastně jakoby chyba. Takže neměl by se to řídit tím, co klient, jak on se cítí, že je zrovna konzervativní, ale měl by se to řídit právě jeho cíly a odborností toho poradce, který mi dokáže perfektně to portfolio prostě navrhnout do jednotlivých časových úseků.
1: Tak to je, myslím, krásná odpověď. Já se ještě musím, Davide, zeptat. Já jsem slyšel, a nevím teď, jestli to nebude nějaké sprosté slovo, ale zaznělo mi u těch investic, když vyprávěl guvernér, že existuje nějaké slovo FOMO a já jsem opravdu nevěděl v tu chvíli, o co se jedná. Mohl byste to našim posluchačům vysvětlit?
0: Tak mezi mladými se to používá dost často, je to fear of missing out, to znamená, máte pocit, že vám unikne nějaká příležitost, když to neuděláte teďka, tak prostě už nikdy. Když si teďka nekoupíte Bitcoin, tak prostě už na tom nikdy nevyděláte. Ale ty příležitosti vždycky jsou a budou. Je potřeba si uvědomit, že to je opravdu jenom psychologická záležitost a že vám nic neunikne. Nicméně je potřeba opravdu mít nějakou strategii, zase nevyčkávat. Jsou lidé, kteří mají strategii, počkám, až bude lépe, a takhle čekají 20 let a nemají nic. Jo. Takže někdo, kdo opravdu využil toho, že si řekne, neřeším to, prostě teďka budu investovat, a investoval skutečně třeba na tom 10letém horizontu, tak ty průměrné zisky byly kolem 10% ročně, což je super. A ten, kdo prostě se rozmýšlel a čekal na nejlepší situaci, tak prostě prodělal, protože už jenom inflace, kterou jsme zažili, víme po začátku vlastně války na Ukrajině, že vlastně došlo k energetické krizi, vysoká inflace v podstatě připravila nás o nějakých 30% vlastně prostředků, to znamená nominálně jsme měli na účtu ten 1 milion, ale vlastně koupíme si o 30% méně, to znamená, kdo to měl na spořícím účtu, tak i přesto, že rostla ta základní sazba, či nebo repo sazba, od které se potom odvíjejí i spořící účty, tak v průměru se ale pohybovala kolem 5% za to období, takže jestliže ta průměrná inflace vlastně byla, já nevím, kolem 7%, tak v tu chvíli stejně jsme v mínusu. Takže vy, vám stačí u toho portfolia, když vám bude vydělávat kolem 8% ročně, což bude nějaké vyvážené portfolio. A víte, že i takovéhle excesy, které nastaly u nás třeba v historii, vlastně to byla nejvyšší inflace po nějakých těch 90, které jsme zažili, tak víte, že i tyhle excesy, kdo vydělával kolem 8% ročně, byl schopen pokrýt a jeho prostředky nestratily na hodnotě.
1: Výborně. Já myslím, že je čas na další písničku, takže děkuju, Davide, za tuto krásnou odpověď a my se zase k tématu za chvíli vrátíme.

0: Vážení posluchači, jsme opět zpět s Davidem Kučerou, který je ze společnosti Partners, a my si chceme teď povídat o tom, co vlastně můžeme jako nástroje těch investic v současné době použít. Co byste nám, Davide, všem klientům a vlastně posluchačům doporučil?
1: Tak já to musím vzít tak obecně, protože samozřejmě nevím, kdo je u těch přijímačů a jaké má možnosti, ale když bych to vzal z takového toho pohledu vyváženého portfolia, tak by určitě mělo obsahovat jak akcie, to znamená nějaké akciové fondy, například ETF, právě ty nízkonákladové, tak zároveň by mělo obsahovat i třeba aktivně řízené fondy, které nějakým způsobem překonávají index, to znamená mají takzvanou kladnou alfu, ty na trhu jsou taky, většinou je znají, ale poradci, ne už tak obecně jako klienti. Samozřejmě měly by obsahovat takové portfolio dluhopisy, to je klasika, nemovitostní fondy. Co se týče vlastně jakoby rozdělení procentuálního, tak si dokážu představit u toho akciového portfolia, že bude kolem těch 50% toho celku, dluhopisy 20%, potom zbytek vlastně jakoby nemovitosti, tam bych to viděl třeba na nějakých 10%, a pak určitě prostor i na něco, co je spekulativnějšího charakteru, ať už je to třeba Bitcoin, jako kryptoměny, to znamená do 5%, mít tam třeba i část vlastně jakoby zlato. A dneska, nebo obecně jakoby drahé kovy, protože my dneska můžeme zlato nakupovat jak fyzicky, tak ho můžeme nakupovat i prostřednictvím fondu.
0: A ještě se zeptám, kdy vlastně s těmi investicemi začít? V jakém věku je to doporučený? Protože samozřejmě někdo přemýšlí, co dávat dětem, jak jim přilepšovat, aby si mohli až dostudují, aby si mohli třeba koupit svoje bydlení nebo podobně. Kdy je nejlepší s tím začít?
1: No, když se na to budu dívat jako někdo, kdo má příjem ze zaměstnání, tak jakmile ho začnu mít, nebo z podnikání, tak prostě začnu investovat. Zpravidla, když jsem sám nebo nemám rodinu, tak dokážu si odkládat daleko víc peněz, takže není problém, když si někdo potom vydělá třeba 30 čistého, že si 10 odloží, protože opravdu ty náklady má minimální. A ten čas dělá strašně moc, to je v podstatě takový jako Superman v investování, protože on vám dokáže udělat na tom časovém horizontu třeba 30 letem několika násobky. Čím později začnete, tím víc prostě do té investice musíte dávat, abyste dosáhli téhož. Takže opravdu doporučuji co nejdřív s tím začít. Stejně tak, když chceme spořit dětem. Jako využívat stavební spoření, fajn, je to takový jako evergreen, nicméně jako nepřináší to nic moc. Banky rádi uvádí, že vám dají 5%. Je to samozřejmě blbost, protože oni jaksi nezapočítávají takzvanou efektivní úrokovou míru, to znamená i odečíst poplatky a to všecko. Když si vezmeme běžné stavební spoření, dosahuje třeba kolem 3 až 4%, když přihmouříme oči ročního zhodnocení, je to málo. Vlastně na tom dlouhém horizontu, kdy spoříte tomu děcku, v podstatě se připravujete o ty výnosy, takže tam bych skutečně začal více dynamicky, více do akciových fondů, ať ty děti potom v těch 18 letech mají třeba zajímavou akontaci aspoň 500 000 korun v podstatě v investicích nebo i víc. Jo.
0: Výborný. Takže dobře, děkuju, Davide, já si myslím, že to je skvělá odpověď a hlavně odpověď na to, co jsem se ptal, kdy začít. A ještě mám, co se týká těchto investic, jednu otázku, a sice vlastně reakce na současnou Českou národní banku, která občas mění takzvané úrokové sazby, jak se to promítne vlastně v těch investicích?
1: No, to jak ČNB vlastně upravuje sazbu, nám je v případě investování do akcí skoro jedno, protože my neinvestujeme většinou v tom českém horizontu, v tom českém regionu, ale investujeme v zahraničí, zpravidla v eurech, dolarech a podobně, takže ta úroková sazba na to nemá příliš vliv. Hodně má vliv teda na, při nákupu dluhopisů, to znamená, když úrokové sazby rostou, klesají ceny dluhopisů, je potřeba si toto uvědomit, to znamená, konzervativní klienti skutečně se můžou i v nějakých obdobích dostávat třeba do ztráty právě díky tomu, že se mění právě tato základní sazba nebo ta reposazba. Je to vlastně dané i tím, že V případě, kdy víte, že na spořícím účtu nebo jiných účtech dostanete víc, tak utečete z těch dluhopisů, že? Protože vám nenesou takový výnos. V tu chvíli vlastně jejich cena musí klesnout, takže to je taková ta základní poučka. V případě, kdy potom sazby budou klesat, až ještě bude snižovat, tak zase porostou ceny dluhopisů. Takže i u těch konzervativních klientů tam bych si hodně dával na to pozor, v jakém okamžiku skutečně dluhopisy nakupuju, a tam je to daleko větší alchymie než někdy u toho akciového portfolia. Jinak samozřejmě dá se asi očekávat, že banky začnou zvyšovat i sazby na spořících účtech, takže něco malinko budeme mít třeba navrch, ale úplně bych z toho nějak nejásal. Můžou se nám trošku prodražit hypotéky, uvidíme, jak banky na to zareagují. Spíš bych očekával, že oni už vlastně ty rizika promítli v souvislosti s tím hormonským průlivem a tím, co vlastně jakoby se dá očekávat, že už je promítli do rostoucích sazeb, které už zvyšovali předtím, takže tam bych asi to riziko úplně neviděl. Riziko je to samozřejmě pro státní dluh.
0: Skvěle. Davide, a teď takovou otázku na tělo, schválně, jo? Kdybych se vás zeptal, jestli mám jít do Bitcoinu nebo ne, protože já s tím teda nemám dobré zkušenosti, ale jsou lidé, kteří na tom vydělali a věřím tomu, že si našli své klienty. Co byste mi k tomu řekl vy jako odborník ze společnosti Partners?
1: Tak, když bych to měl říct obecně jako kryptoměny, tak pro mě Bitcoin je vlastně ta základní, které jejíž filozofii nějakým způsobem důvěřuju, mu dává mi nějaký smysl. A tu důvěru dostala od různých dalších fondů. Víme, že v podstatě dneska už je fondy mohou nakupovat, jsou zaměřené přímo na kryptoměny nebo konkrétně třeba na Bitcoin. Takže když to bylo ještě před řadou let, tak jsme si mohli říct, je to asi něco pro fajnšmekry na hraní. Řada lidí skutečně jako tam podstupovala určitou ruletu, protože investovali v období, kdy pak byly následovaly obrovské propady. Takže tam ta volatilita je pořád, jo, to bezesporu. Na druhou stranu samozřejmě volatilita může přinášet i příležitosti, takže pokud zařadit Bitcoin do portfolia, tak bych ho viděl opravdu jako do 5% celku, protože pořád je to riziková investice, není to nic, na co se můžu spolehnout v období nejistoty. On by vlastně do budoucna tak mohl fungovat, ale nefunguje. To znamená, když akcie jdou dolů, daří se špatně nebo mají všichni jako špatnou náladu, tak i ten Bitcoin jde dolů, takže on nás nezachrání. Takže proto skutečně jako to brát jako spekulativní aktivum, nicméně do budoucna může skutečně při inflaci těch prostředků nebo tak, jak se tisknou peníze, dává smysl. Stejně tak dává smysl mít část peněz právě třeba ve fyzických aktivech, jako je zlato. Ale zase nepřehánět to, protože prodejci prostě zlata jsou aktivní a mají připravené prostě prezentace, jak končí svět a jak končí finanční systém a už to prezentují 10-15 let a pořád se jako nic nestalo. To znamená, ano, mít to v portfoliu, ale zase třeba do 5, maximálně 10%, protože prostě to zlato není dostatečně likvidní a jsou tam obrovské spready, to znamená rozdíl mezi nákupem a prodejem jako poplatky, jo, to se pohybuje 10 a víc procent.
0: Výborně. Tak Davide, ještě než se rozloučíme, já se zeptám na takovou otázku. Kdybych za vámi přišel zítra do kanceláře, do vaší kanceláře třeba tady v Brně a řekl bych vám, že bych chtěl měsíčně si odložit do Bitcoinu 5 000 korun. Já si myslím, že byste mě asi nevyhnal, ale jakou strategii byste mi doporučil?
1: No, já bych nejdřív chtěl vědět, do čeho investujete jinde. To by mě opravdu jakoby zajímalo, to vaše současné portfolio, protože jestliže máme něco plánovat, tak to musíme plánovat komplexně. V případě, že byste mi řekl, já vám to neřeknu, jak moje portfolio vypadá, tak bych vás asi poslal domů, nebo určitě, protože já nemůžu dávat radu na základě něčeho, když vlastně nemám informace. Jo, já vím, že samozřejmě jako různí influenceři a podobně na YouTube vám dají radu jakoukoliv a oni za ní nenesou žádnou odpovědnost. Já jako poradce za ní odpovědnost nesu. To znamená, ta investice musí být přiměřená těm cílům a přáním vlastně toho klienta. Takže když vím, že má nějaké cíle, tak musím vědět, jaké má současné portfolio, kolik kde co má nakoupeného, jaké má například rezervy. A taky bych vám mohl říct, nekupujte si vy konkrétně vůbec nic, protože vy nemáte žádnou rezervu vytvořenou na účtu. Zároveň vlastně chcete všechno nadspat do akce. A aktiva, které je hodně rizikové a můžete prostě peníze, když je budete potřebovat třeba za rok, tak je tam prostě budete mít hodnotu o 20% nižší. Takže v tomhle případě skutečně bych nejdřív vás musel poznat, aby jsme a jít do hloubky teda v rámci finanční analýzy, aby jsme si pak mohli říct, jestli je to vůbec pro vás.
0: Tak na to musím odpovědět, protože s Davidem se vidím po druhé v životě a vlastně už mě prokoukl a věděl přesně, kde co já, kde mám, takže musím říct, že opravdu je to odborník a pán na svém místě. Takže Davide, já strašně moc děkuju, že jste dorazil do našeho studia, že jste si s námi takhle hezky popovídal a chtěl bych se zeptat, jestli byste ještě chtěl posluchačům něco říct na téma Bitcoin a vlastně tohoto tématu, co se týká investic, ještě než se rozloučíme před prázdninami.
1: Já samozřejmě děkuju za pozvání a to, co bych řekl závěrem, víte, nenechte se strhnout prostě sousedy, nenechte se strhnout internetem, nenechte se strhnout influencery, oni nepracují s vašimi financemi, jim je to vlastně jako jedno, jak vy s nimi budete pracovat a je potřeba skutečně přemýšlet nad tím, že potřebuji mít vždycky plán, vždycky mít strategii, musím mít i strategii i únikovou, to znamená, jak se budu chovat za nějakých krizových období, jakou hodnotu nebo jaký propad jsem ochoten třeba akceptovat a to mi skutečně s klienty řešíme, kdy nebo co jsou, jako mají averzi třeba k riziku a co by se dělo, když. A to je nesmírně důležité, protože to, že vám někdo bude slibovat nějaké výnosy, to klidně může, ale většina laických investorů prodává na tom, že neumí zvládnout svoje emoce a prostě z těch trhů vystoupí a je to chyba. A je to také tím, že vlastně nemají správně to portfolio nastavené, protože všechno nacpali prostě do třeba dynamických akcí, všechno nacpali do Bitcoinu nebo všechno nacpali do zlata. Víme, že zlato třeba za poslední 3 měsíce bylo také v propadu, takže skutečně mít strategii, mít ten plán k tomu, jak se budu chovat za jednotlivých období.
0: Davide, moc krát děkuju, jsem moc rád, že jste přišel a opět musím doporučit společnost Partners jako takovou, protože v Partners najdete opravdové odborníky, kteří vám opravdu poradí, co dělat správně, nejenom s penězi, ale i se svým vlastním životem. Davide, moc krát děkuju, mějte se krásně a nashledanou.
1: Také díky, všechny moc zdravím.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista.

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Perfektná muzika.
4: Posloucháš Color.
3: Posloucháš Color. Color Music Radio.
4: Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: V dnešním světě komputerů,
4: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
5: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
4: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
5: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
6: Sponzor pořadu.
7: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chill outovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těšíme.

0: pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.

I would win. I would win. I would win.